0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
0: Kiss.
1: Radio Kiss.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Hudební pas.
1: Tak máte za úkol rozpoznat originál od takzvané předělávky. A jsem zvědavý na Kysáky, jak si poradí s následující písní. Co třeba Míša Davidů?
2: Budu doufat, že je to originál.
1: Jdeme do Itálie. Rosana Fratello. Teď vám hrajeme oficiální song Avicii.
2: Za mě je tohle určitě originál.
1: Pojďme do roku 1962.
2: Sometimes I get a good feeling, yeah. Etta James.
1: Jo. Co kroutíš hlavou?
3: Já to mám zase dno, jo.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji.
5: Info na webu kiss.cz.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: No hned se mi s váma jede lépe. Jste dobří, fakt jste dobří.
1: Díky apce Rádia Kiss
2: nahrávej vzkazy
1: a vysílej s námi každý den.
4: Super zábava, jen tak dále.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Nejoblíbenější hity Juboxu rádi.

Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrál. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Kysáci, hezké ráno. Bezmála 7. hodina a já mám radost, že k vám mohu vysílat a dvojnásobnou radost mám z toho, že i tento víkend by měl být plný sluníčka. Nějak se vám to stalo takovou tradicí, že na víkend se dělá vždycky hezky. Alespoň v těch posledních týdnech, tak snad to vydrží i o tomto víkendu. V každém případě by mě zajímalo, jak se máte. Než spustíme první ranní muziku, první ranní hity, tak telefonní linka 210 323 323 a já už se ptám, jestli pak je někdo na druhé straně, jestli pak někdo v tento okamžik vstává s rádiem Kiss a jak se máte. Ahoj!
1: Ahoj, Radek!
0: Radku, jak se vede po ránu?
1: Prosím tě, hekticky celou noc.
0: Jak to?
1: Začali jsme ve 1:15 ráno rodit a teďka ještě nerodíme, ale už na to přijde, takže mám půl hodiny dorazit do porodnice.
0: Takže ty budeš táta dneska?
1: No, budu trojnásobný.
0: Dokonce, takže to už tě nepřekvapí nic, podle mě.
1: No, to asi možná ne, no.
0: Každopádně si to moc užijte, ať to všechno dobře dopadne a hodně zdravíčka všem vaší rodině, jo?
1: Děkuji moc a zdravím všechny ptáky.
0: Čau. Dobré ráno, tady Kiss a Martin.
2: Dobré ráno, Bohdan.
0: Bohdane, co ty po ránu, pověs nám.
2: No, sedím v 911 a jedu do Polska.
0: Co tam v Polsku, na trhy, na nákupy, nebo?
2: Pro nějaký náhradní díl.
0: Náhradní díl, rozumím. A v Polsku mají lepší náhradní díly, asi levnější možná, ne?
2: A hlavně dostupné na
0: dostupné.
2: Starší auta.
0: To je důležitý, dostupné, no. Přesně tak. No tak přejeme ti šťastný kilometry do Polska.
2: Já vám děkuji tak a jo. Hrajte.
0: Hrajeme.
2: Ať nám to utíká.
0: Hrajeme. Utíká. Přesně tak, budeme jenom hrát. Ahoj, mě se hezky.
2: Děkuji, ahoj.
0: Budeme jenom hrát a občas něco povíme. Tak ještě zkusíme. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
0: Jak se jmenuješ?
3: David.
0: Davide, a kdyby jsi měl zhodnotit dnešní den od jedničky do desítky, kolik bys tomu dal?
3: No, zatím to vypadá teda tak na...
0: Jo,
3: a doufám, že to bude desítka.
0: To bude,
3: no,
0: bude krásně, bude svítit sluníčko. Měj se krásně, ahoj.
3: Tak díky, ahoj.
0: A Radio Kiss vysílá Spiller, Arash nebo Labuš, to je muzika, která bude následovat hnedka po 7. hodině. I

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonierů Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude polojasný a slunečný, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: 7. hodina odbyla, Martin Hovorka na značkách, vyladíte Radio Kiss, tak co může být víc? Na úvod Spiller, dobré ráno.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Krásné 9. květnové ráno vám přejeme z Rádia Kiss. Hezkou sobotu vám všem, milí posluchači. A představte si to, dneska má pražské metro výročí. 9. května roku 1974 byl otevřen první úsek na lince C. To byl úsek mezi Kačerovem a tehdejší Sokolovskou, dneska se to jmenuje Florence. Jako musím říct, že stanice metra rostly jako houby po dešti, ale najednou někdy kolem roku 2010 se ten vývoj zastavil. Teď teda jako makají na nový lince D, ale jako pořád to jenom prodlužuje, Bůh ví, jestli to vůbec někdy dostavějí. Takže toliko k pražskému metru. Já jsem teda upřímně řečeno, jak tady teďka mluvím o metru, dostal chuť na takovej ten metro desert. To jste určitě někdy jedli, metro desert. A dokonce tady ta dobrota byla skutečně inspirovaná pražským metrem, protože ten tvar toho desertu připomíná klasickou soupravu pražského metra. A ta příprava tohoto desertu je jednoduchá, tak buď to samozřejmě můžete skočit do samošky, anebo se jedná o běžné piškotové těsto, nakrájené na kousky a obalené v marcipánu a na obou koncích namočené v čokoládě. To bych si dal. A já si myslím, že i vám jsem tak trošku udělal chutě, tak pokud právě teďka přemýšlíte, co k dnešní snídani, nechte si chutnat. A k tomu další muzika na Radio Kiss, Sam Felt nebo Labuš. Dobré ráno. Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Krásné ráno, posloucháte Radio Kiss a je tady den D, kdy nás čeká první letošní Kiss Party. Navíc to bude mega Kiss Party. Vyrážíme do Ostravar Areny, kde se už dneska v odpoledních hodinách uvidíme, protože celá show startuje v 17 hodin. Okamžikem, kdy na pódium vlítnou všichni moderátoři a DJové Rádia Kiss, taky si můžete klidně už se do Ostravar Areny přesuňte kolem 16. hodiny, ať si v klidu najdete ten svůj flíček, ať si dáte něco dobrýho k pití a jste připraveni vychutnat si ten mejdan, kde vystoupí 12 hvězd, které znáte z 90. let. Mimochodem, vstupenky budou i na místě, tak pokud ještě nemáte, nebojte, dá se to sehnat i na místě, takže do Ostravar Areny se dnes rozhodně dostanete. Tak se na vás těšíme. No a v případě, že to máte kousek do Dačic, tak v tento okamžik by vám Blanka ráda řekla, co se právě tady dneska bude dobrýho papat.
2: V zámeckém parku zámku Dačice Kysáci se tento víkend koná Street Food Festival. Čeká vás tady pestrý výběr sladkého i slaného street foodu z celého světa. Takže pokud byste si rádi pochutnali, můžete si udělat výlet do Dačic dnes nebo zítra mezi 10. a 18. hodinou.
1: Pokud máte i vy tip na skvělý nebo zajímavý výlet, nějaké hezké místo, které by stálo za to navštívit v průběhu víkendu, dejte nám vědět přes hlasovku Rádia Kiss a my si s vámi rádi zavysíláme. Hezkou sobotu, tady je Timmy Trumpet a za malý moment taky 24/7.
0: Kiss Active Weekend.

0: Text.cz, produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Roxanne Trophy.
1: Já jsem musel toto povídání zahájit tady hláškou z filmu Vrchní prchní Klaxon troubí, protože je samozřejmě správně, že nám na autech troubí klaxon, ale pozor na jeho zneužití. Za to si můžeme kolikrát odnést i pokutu za zneužití výstražného znamení. Takovýto vytrubování, to se nám nemusí kolikrát vyplatit. A přesvědčil se o tom jeden řidič v německém Dortmundu, který zatroubil na kočku, která mu stála v cestě, chystala se přeběhnout silnici. On udělal... No, jenomže tohle muže, jeho počínání si natočila tam nějaká prostě paní, co jela kolem na kole a udala ho a regulérně ten šofér dostal pokutu. Tipněte si schválně teďka v rychlosti usnídaně kolik. Kolik můžete dostat v Německu za to, že zbytečně zatroubíte? 5 euro. 5 euro, to je nějakých, já nevím, 125 korun asi zhruba. No, nechce se vám to platit, že jo, ale přitom on tý kočce vlastně paradoxně zachránil život, protože kdyby nezatroubil, ona by mu vběhla pod kola a průšvih. Takhle, já si vzpomínám, že za mladá jsme taky troubili na kočky a ještě jsme po nich pokřikovali. Čau kopřivy, kam pálíte? Čau šťávy, kam tečete? Ježíš, to bylo trapný, to je trapný. No, dneska už bych to neudělal, no, ale před 20 lety, když si člověk pořídil první káru z autobazaru, tak si připadal jako krásilnic, jo, to je jasný. Za malý moment se spojíme s týmem Rádia Kiss, postupně se všemi, kteří se přesouvají dneska do Ostravy, a já mám pocit, že za okamžik by nám telefon měla zvednout Lenka Chlupáčová, tedy ta, co vás provází nočními jukeboxy. Ano, i ona bude dneska na Mega Kiss Party v Ostravar Aréně. Rádio Kiss.

0: Ostravě.
1: Hezkou sobotu, kysáci, zdraví vás Lenka. Už dneska večer se na vás těšíme v Ostravar aréně na Mega Kiss Party a věřím, že si to společně užijeme. Pokud ty teďka zrovna v Ostravar aréně nejsi, tak vůbec nevadí, protože sleduj naše sociální sítě Instagram a Facebook Rádia Kiss, kam budeme přidávat spoustu fotek a videí. Věřím, že to bude zase skvělá party a už se moc těším.
0: Mega Kiss Party live v Ostravě.

Hezkou sobotu, tady je Radio Kiss, za malý moment 8. hodina, hrát si budeme Kate Ryan, taky nás čeká Benson Boone a pozor, dáme i další tipy a nápady, kam vyrazit. A měl bych tady tip na místo, kam si zajít na takovej ten pořádný poctivej burger dvouručák, takový ten hamburger, do kterého když se zakousnete, tak vám z něj tutově vystříkne majonéza na tričko. Tak detaily po 8. hodině.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude polojasný a slunečný, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: Vaším parťákem pro sobotní ráno je Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka a chystám další muziku, čeká nás Benson Boone.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Na rádiu Kiss už za malý moment Kate Ryan a teď se pojďme podívat do našeho kysáckého obchůdku.
1: Kiss Show Rádia Kiss.
0: My tady na Kissu máme Patrika Peltana, který vysílá každé ráno od 6 do 10, ale Patrik ve volných chvílích lifruje věci do našeho Kiss Shopu a já jsem rád, že Patrik je tady se mnou teďka na Kissu, ahoj.
2: Čau Martine, nazdar, ahoj.
0: Protože my tam máme zase nějaký novinky, viď, na Kiss Shopu.
2: Ano, ano, přesně tak, je tam teďkon, to už je tam asi týden bych řekl, taková ta baseballová mikina, černobílá, ano, a s logem Rádia Kiss červeným.
0: Ale hlavně je tam spousta velikostí, že se opravdu vejdou do toho i v obří kamionáci, co zaberou půlku kamionu, ale třeba tintítka.
2: Jo, jo, jo, a hlavně jsou tam taky sety, ono to je v setu s tričkem, který se k tomu hodí a je to za výhodnější cenu, takže to můžou kysáci taky určitě koupit.
0: Jo, to je takový to kup dvě a budeš to mít.
2: No, mohli bychom někdy udělat akci, viď, kup pět a dostaneš pět zadarmo. To by bylo zajímavý.
0: Hele, a je tam něco třeba pro ty, co využívají zapalovač, myslím třeba při zapalování ohňů a grilů.
2: Teď to trefil, Martine, tento týden před pár dny jsme tam dali novej zapalovač Rádia Kiss, takový červený, hezký, ke každý příležitosti si myslím, že ideální.
0: Na kolik škrtnutí to vydrží, máš to zjištěný?
2: Ještě, chceš to otestovat, klidně můžeš.
0: Můžeme testovat dneska v Ostravě, myslím, že z času bude v průběhu večera spoustu.
2: To budou mít i požární hlásiče radost.
0: Takže Kiss Shop, mrkněte, udělejte si radost, protože pokud máte rádi Rádio Kiss a naší muziku, tak věřím, že i všechny ty věci z Kiss Shopu vás také potěší.
2: Určitě. Martine, díky moc, měj se.
0: Patriku, hezký den a vidíme se v Ostravě.
2: Ano, zatím čau.
1: Rádio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Hezké ráno, pořád se něco děje, my všechny víkendové akce máme pod palcem a proto, když naladíte Radio Kiss sobotu a v neděli, tak se dozvíte o tom nejzásadnějším, co se dá během sobot a nedělí navštívit. Ku příkladu teď, jestli máte chuť na dobrýho víkendovýho burgzíka, tak poslouchejte pozvánku od Terky, protože tady máte tip na skvělé mlsání.
2: Ochutnejte ty nejlepší burgery široko daleko. Zveme vás na největší putovní street food festival ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Až do neděle se můžete těšit na vyhlášené burgery od špičkových brněnských burgermakerů i na speciality z lokálních podniků.
1: Tyjo, ten pocit, když v obou rukou držíte burger, teď se do něj zakousnete, ono to z toho pěkně vystříkne na tričko. To je k nezaplacení. Tak a přátelé, nejenom o burgerech to bude dneska, ale i o jedné skvělé zábavě, která se bude konat dnes v Bošovicích na Vyškovsku. Celé to začíná už za pár minut obecním jarmarkem, pak ve 14 hodin vychází průvod krojovaných ženáčů a do průvodu se připojí i děti v krojích a mladá chasa. Bude hrát takováhle muzika. Bude se tancovat, zpívat, je zajištěno občerstvení a kolem 8 hodiny večerní na to všechno naváže večerní zábava. Ovšem je potřeba se trošku přioblect, protože večery mohou být ještě chladné, ale tance má třeba i nějakou tou skleničkou, se člověk zahřeje. Takže přátelé, Bošovice, Vyškovsko, krojované slavnosti a jako vidět v roce 2026, celou vesnici v krojích, to člověk prostě chce. To je taková sláva, kterou byste si neměli nechat ujít. Dáme si další muziku, teď už Kaskáda a jestli máte nápad, kam vyrazit v průběhu tohoto víkendu, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Děkujeme.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Patriku, tvoje poslední slova?
2: Radím mám dobře.
3: Vsaďte na Romana.
1: Yes. A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
2: Proč já nevydržel o 3 vteřiny, jo?
5: Ahoj, Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Je pár minutek po půl deváté, posloucháte Radio Kiss, za okamžik třeba Scooter nebo David Guetta. Pokud ladíte naše vysílání o víkendu už od 7 hodiny, třeba se někdy i přivstanete a slyšíte začátek vysílání o víkendu, tak já si vždycky nabírám do éteru 3 posluchače nového dne. A evidentně se tato rubrika ujala, protože kolikrát zavolají i děti. A teď se ozval tatínek jednoho prcka, který nám volal nedávno.
1: Čo, Marty? Hele, normálně to je ta tvoje rubrika, když se ti ty 3 lidi dovolají, to je úplně boží. Tohle máš prostě úplně super a dítě je tak vyklepaný ještě do teďka, že se dovolal. Hele, čo se, skvělej.
0: Hezké ráno i tobě. Já kolikrát slyším příhody, že rodiče normálně spí a děti vezmou telefon a zavolají do Kisu, aniž by rodiče věděli, že dítě k nám ráno kolem 7 hodiny volalo. Takhle se zhruba před měsícem dovolala jedna holčička, na kterou se mě už ptalo několik mých známých, říkali, my to slyšeli. A to je úplně neuvěřitelný, co ta holčička v 7 ráno předvedla u vás v éteru. Tak já bych na tento milý moment rád zazpomínal. Takže přátelé, tohle to se kolikrát děje v 7 ráno u nás na Kisu.
2: Dobré ráno.
0: No dobré ráno. Jak pak se máš?
2: Dobře.
0: A jak se jmenuješ?
2: Sofinko.
0: Sofinko, a co bys nám chtěla říct po ránu? Jak trávíš dnešní ráno?
2: No. Mazlím se tady se kočkou.
0: Mazlíš se s kočkou a rodiče spinkají vedle v ložnici asi, viď?
2: Jo.
0: Tak bys možná měla jít teďka za nima a pošimrat tátu na patě.
2: No, já nevím, jestli táta je vzhůru.
0: To nevadí, tak ho právě pojď, vzbudíme ho, tátu spolu.
2: Jo.
0: Normálně běž a pošimraj tátu na patě.
2: Jo.
0: Mámo, můžeš taky samozřejmě pošimrat na patě. Tak jak to vypadá?
2: Tak, maminka říká
0: mazej. Maminka říká mazej, já tomu rozumím. Tak to se ani nedivím. Tak děkujeme, že jsi nám takhle zprostředkovala v přímém přenosu šimrání na patě. Měj se krásně.

0: Ostravě.
1: Hej ho, pařmeni, ahoj kysáci, zdraví vás DJ Baselicker, ano, takhle při sobotě 9. května 2026, i takhle ve vysílání našeho Marťase se tady jako zjevuju, abych vás pozval na tu dnešní skvělou 90s Mega Kiss Party Live. Ano, Mega Kiss Party Ostravar Arena, 9. května přesně dneska. Já si pamatuju, hele, před rokem, kdy jsme oznamovali toto vydání v Eteru Radia Kiss, tak jsme si říkali, hele, to je ještě daleko, 365 dní a podívejte se, hele, dneska večer, Venga Boys, Two Unlimited, Lubega, Eiffel 65, Milli Vanilli, Fun Factory, Luna, Masterboy, Rednex a Korona. Ano, takže tohle všechno na vás čeká v éteru, ale hlavně, my vám to samozřejmě hrajeme od rána do večer, ale hlavně dneska naživo v Ostravar aréně. Takže doražte, vemte nohy na ramena, protože já se nemůžu dočkat toho, až se zase pokecám s Rayem z Two Unlimited. My jsme měli tu čest si teď pokecat před dvouma měsícema a on vlastně říkal, že naše rádioky zbožňuje a vždycky, když prostě stojí na tom pódiu v České republice, tak tam vidí někoho, kdo má logo našeho rádia na prsou nebo na tričku. Takže doufám, že všichni kysáci dneska máte sebou loga, trička a užijete si Ostravar arénu nejen s Two Unlimited, ale i s dalšíma obrovskýma hvězdama, který jsem vám před chviličkou vyjmenoval. Takže těšíme se na vás s týmem Rádia Kiss. Ostrava dneska pojede na plný pecky. Let's go, hey ho a super den vám přeje DJ Baselicker.
0: Mega Kiss Party Live v Ostravě.

Radio Kiss, já vám přeji krásné, svěží sobotní ráno a další, kdo se přesouvá na Mega Kiss Party do Ostravy, je náš parťák tady z Kissu, Vojta Sklenář, který pro vás pravidelně vysílá jukeboxy. No a Vojta vám po 9. hodině prozradí tady přímo u nás v éteru, jak je to se vstupenkami na dnešní Mega Kiss Party. Jsou, nejsou, takhle za mě jsou, ale Vojta má ty nejčerstvější informace a poví nám je.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude polojasný a slunečný, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: Ladíte Radio Kiss a pojďme se právě teď přesunout do doby, kdy jsme nosili ledvinku kolem pasů, do 90. Tady jsou Jam & Spoon.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Vegas máme krátce po 9. hodině a klidně bych si vsadil na to, že nás Enrique Iglesias teď neposlouchá. Takhle ne, že by neměl rád Radio Kiss, ale představte si to, on nesnáší ranní vstávání. Takže ten teďka ještě hajá kort, jestli měl včera nějaké vystoupení, tak o to víc si dneska přispinká. Každopádně, z druhé strany, jsou mezi námi posluchači, kteří už jsou dávno vzhůru, protože i když je víkend, tak museli do práce. A já bych tímto rád pozdravil naší posluchačku Alici. Ahoj!
1: Právě jsem díky tobě úžasně dojela do práce. Uteklo to, pecky, pecky, pecky. Mějte všichni fajn den, ahoj!
0: I tobě krásný den a vám všem, ať děláte cokoliv, ať už jste v práci, nebo třeba právě teďka napouštíte bazén, či uleháte do vířivky, prostě užijte si to. A já jsem si říkal, že bychom mohli v této hodině trošku zacloumat kysáckým playlistem, že byste mohli teďka promyslet, jakou písničku byste si rádi poslechli a po 9:30 si dáme jeden z víkendových jukeboxů, co říkáte? Tak se těším na jednoho z vás v éteru. Do té doby další muzika Martin Garrix nebo Global DJs. Mějte hezkou sobotu. Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Nádhernou sobotu posloucháte Radio Kiss. Posluchači nám volají, píší, jak tráví víkend, kam vyráží na výlety, a mnohdy se dá čerpat inspirace z těch vašich výletů. Třeba právě teď při cestách na Dolní Moravu. Ahoj!
2: Ahoj kysáci, tady Romča. Tak kam vyrazit? Skybridge. Ještě donedávna to byl nejdelší visutý most na světě, ale teďka je tuším druhý. Kolem je super koupání, vyhlídka, stezka v oblacích, bobová dráha, lanovka. No myslím si, že na celý den máme co dělat. Ahoj!
1: Den to bude jistě hezký, ale bude krapet trpět vaše peněženka, ale samozřejmě to k víkendu patří. Tak visutý most, kdyby v Maďarsku nepostavili o 2 metry delší, tak ten náš visutý most byl nejdelší na světě, ale holt Maďaři museli mít něco speciálního, že jo? Tak pojďme se přesunout dál, pojďme teďka z Dolní Moravy do Zlínského kraje, kde je hrad Cimburk. A Terka ví, co pak se tu dneska děje.
3: Zveme vás dnes na hrad Cimburk. Zažijete tam dobrodružství, fakírské show, šermířské turnaje a také tance. Akce bude probíhat až do 19 hodin.
1: Jaké jsou vaše plány na sobotu? Pochlubte se přes apku Rádia Kiss a já už vám posílám do uší další muziku. Tady je BB Rexa.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi? Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.

0: na kroužky. A není čas, kdybyste nejeli bomby. Jen tak dál, Stanej Rádio.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Nemůžete tam mít takovýhle bomby hned po ránu. Tady přede mnou skáčou 4 auta, protože řidiči tam hopsají a trsají do té vaší vypalovačky. Neblázněte.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
5: Mark Van Day.
6: Počkej si na výzvu
7: a nech si zahrát.
6: Jukebox Rádia Kiss i o víkendu.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
8: Kiss. Rádio Kiss.
9: Be happy. I'll find you in my dreams.

0: Kissovi jukebox.
1: Radio Kiss hraje nejvíce písniček na psání na celém světě. Žádné jiné takové rádio neexistuje a proto jsem rád, že už za malý moment v našem vysílání uslyšíte také Vojtu Sklenáře, který vás pravidelně od pondělí do čtvrtka provádí jukeboxy mezi 18. a 22. hodinou. Vojta nás pozve do Ostravy, kde dneska probíhá obří mejdan Rádia Kiss v Ostravar aréně Mega Kiss Party za účasti těch největších hvězd kysáckého playlistu. Ale pojďme teď krapet náš playlist okořenit písničkou, kterou vyberete vy. A já mám takový dojem, že budeme dokonce posílat písničku na narozeninovou oslavu. Ahoj!
2: Čauky čau, já bych chtěla poprosit o zahrání písničky Return of the Mac, protože tuhle písničku tady doma naprosto všichni zbožňujeme a hlavně moje holčička, která dneska má narozeninovou oslavu, kterou zrovna tady chystáme, takže aby nám to šlo trošičku líp od ruky a samozřejmě všem fajn lidem. Díky moc, krásný den, čau čau.
1: Teda panečku, to je výběr. Tohle mě maximálně potěšilo, protože tohle to je snad moje nejoblíbenější písnička z 90. let. Mark Morrison, Return of the Mac. Chápete to? Návrat 30 let zpátky do hudební historie do roku 1990.

0: Ostravě. Hezkou sobotu, kysáci, zdraví vás Vojta Sklenář, aktuálně na cestě kam jinam, nežli do Ostravy, kde zase po roce bude mega Kiss Party. Musím říct, od té minulé uteklo to neskutečně, je mi jasný, že spousta z vás, co dneska se tam chystáte, tak jste si lístky koupili mezi prvními, protože jste to prostě chtěli zažít znovu. No ale samozřejmě, že jsou lidé, kteří jako nekupují dopředu něco, protože si říkají, no jo, ale co když já jako 9. na 2026 najednou budu mít něco úplně jiného. Tak vy, co patříte k těm, co nekupujou dopředu, tak dobrá zpráva, protože vstupenky tak ty můžete zakoupit i na místě v Ostravar aréně. Tak se moc těšíme už dneska na vás všechny.
1: Mega Kiss Party live v Ostravě.

0: Ladíte Radio Kiss, nám už se blíží 10. hodina a schválně si víte, na co se aktuálně chodí nejvíc do kina. Na film Michael, film o Michaelu Jacksonovi. Sice filmoví kritici tento biják lehce sepsuli, ale diváci ti hovoří jasně, těm se ten film neskutečně líbí, protože během filmu se dokonce tančí v uličkách kin, dokonce před stříbrným plátnem, takže lidem se to líbí. A my si Michaela zahrajeme, čeká nás jeho velká klasika, písnička Bad na Radio Kiss, už v té příští hodině.
1: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Od 7. května je v kinech Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour, snímek natočený během vyprodaného světového turné Billie Eilish, zpěvačky ověnčené 9 cenami Grammy. Na velká plátna se tak dostane inovativní koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. A pozor, James Cameron opustil Avatary a podílel se na 3D zpracování tohodle hudebního zážitku. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
8: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
1: Radio Kiss. Počasí.
9: Sobotní den bude polojasný a slunečný, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
0: Je 10 hodin, posloucháte Kiss, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Sam Felda, ale teď pozdrav z 90. Erotic.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, doufám, že díky nám máte skvělé sobotní dopoledne. Teď pojďme na to, co se dá pořídit v aukční síni. Prodává se obyčejný uzavíratelný sáček, na kterém je nápis Vzduch z koncertu Kanyeho Westa. Cena za tento nesmysl se v aukci vyšplhala k neuvěřitelným 60 tisícům dolarů. Důvodem bylo tvrzení, že obsah sáčku pochází přímo ze show rapera Kanyeho Westa. Se 60 tisíc dolarů, to je prostě bambilion, to je bambilion a někdo si to koupí. Tak chápu, že Kanye West teďka moc netankuje, všichni jeho show odříkávají. I dokonce v Praze měl vystoupit, tam je to nějak s otazníkem, možná vystoupí, možná ne, ale chápu, že se to musí nějakým způsobem nahradit, ty příjmy za koncerty, tak sáček se vzduchem z koncertu tohoto interpreta, proč ne, proč ne. Říkám si, že i my bychom mohli prodávat dneska vzduch z koncertu z naší Mega Kiss Party v Ostravě. Kolik byste dali? Kolik byste dali v případě, že bychom do toho sáčku natáhli vzduch z naší šatny po skončení vystoupení, až si všichni sundají boty? Kolik dáte? Dejte vědět. A já vám za malý moment sem do éteru taky pozvu ranní Kiss, naší ranní trojku, Roman, Míša, Patrik, a oni vám prozradí, jak je to v Ostravě dneska s parkováním v rámci naší Mega Kiss Party. Těšíme se moc do Ostravar Areny a posíláme další muziku.

0: Active Weekend.
1: Na rádiu Kiss tu máme víkend plný pozvánek a tipů na zajímavá místa, kde se něco děje, kde se něco šusne. Tak co kdybychom si právě teď dali tip na jeden takový street food festival? Pojďme k těm food trackům a pojďme si říct, kde jich budou mít opravdu spoustu. Blanko, máš slovo?
2: Pravý autentický jarní street food můžete Kysáci zažít na jihu Čech, v Třeboně na Masarykově náměstí. Vyrazit sem dnes můžete až do 7. večerní.
1: Nechte si chutnat, pak se projděte okolo rybníka světa. Věřím, že rozhodně neprohloupíte. Tak ale pokud máte chuť si trošku hodit bokem, roztancovat ty svoje střevíce, tak to ale musíte do Ostravy. Tady dneska probíhá Mega Kiss Party a naši posluchači už se nemohou dočkat. Ahoj!
3: Se na vás těším do Ostrava Arény a máme to udělané jako prodloužený víkend s tím, že v neděli jedeme na celý den do Energylandie, která je v Polsku. Takže, jak říkáte vy, super víkend. Moc se na něj těším, moc se těším na vás, na Sikisáky. Bude to bomba!
1: Je to tak, super víkend, protože bude Mega Kiss Party a k tomu se dá vymyslet nějaký další program, třeba, já nevím, za mě, výlet do Beskyd, nějaká túra na Lysou horu, nebo, jak říká naše posluchačka, Energylandy je v Polsku. Prostě ten víkend se dá nakombinovat tak, abyste se ani minutu nenudili. Z rádia Kiss za malý moment uslyšíte Michaela Jacksona a připraven bude i Avicii.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

Pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na rád.

0: Pokud s rádiem KISS míříte do Ostravy, kde dneska probíhá v Ostravar aréně Mega KISS Party, tak za malý moment informace o parkování, kde nechat svoje plechové autíčko. A to všechno nám poví už za malý moment Roman, Míša a Patrik, tedy ranní trojka rádia KISS.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia KISS.
0: Ale nezapomínáme ani na naše vysílání, proto bychom vás rádi pozvali na dnešní 19. hodinu, kdy si opět dáme ten nejlepší hudební speciál na víkend. Horečka sobotní noci s DJem Basslickrem, který vám pravidelně sobotu co sobotu v 7 hodin večer nabízí ty největší taneční pecky od 90. až po současnost. A do tohoto hudebního mixu rozhodně patří i 36, což je projekt, který zažil v druhé polovině 90. let obrovský klubový úspěch po celé Evropě. Někdy se i jejich písničky dostaly do rozhlasových stanic, ale já bych právě teď díky vysílání Radio KISS zaspomínal na jejich ďábelský song, který se jmenuje Amok. Pojďme si teďka všichni zaspomínat, jaký to bylo, když jsme na tuhletu muziku pařili před 30 lety na diskotékách. Strašně rychle to uteklo. Legenda našeho playlistu.

0: Raní trojka zdraví všechny posluchače Rádia Kiss.
1: My jsme právě na cestě do Ostravar Arény na Mega Kiss Party.
0: A jedna dobrá rada, pokud jedete autem, využijte parkoviště u Ostravar Arény, a to parkoviště A, B, C, případně auto nechte u městského stadionu. Těší se na vás, ale jako opravdu hodně se na vás těší Roman Anděl.
1: Ještě víc se těší Míša Dinhová.
0: A Patrik si s váma všema dá panáka. 3, 4, poka.

0: Ladíte Radio Kiss? Pevně věřím, že máte skvělé sobotní dopoledne. Za malý moment nás čekají třeba 18s, Ina nebo Benassi Bros. A říkal jsem si, že byste taky mohli jednu písničku vybrat z našeho kysáckého archivu vy. Že bychom dali prostor vám, našim posluchačům, prostě zahrajeme na psání, dáme si tak, jak to má být, náš kysácký jukebox. Tak popřemýšlejte, co budeme hrát. Uděláme si to hezký.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Ako má člověk pri vás šoférovať? Jste boží.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
4: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Eurodance. Italo Dance. Hands up. Dance. Nevorej. Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Rádio Kiss. Počasí.
10: Sobotní den bude polojasný a slunečný, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
0: Je tu 11. hodina, posloucháte Radio Kiss. Hezké dopoledne vám přeje Martin Hovorka a teď si jdeme hrát 18s.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss hraje o víkendu skvěle. A nejenom o víkendu. Za malý moment Benassi Bros, taky Captain Jack a všichni fanoušci muziky 90. let už se přesouvají do Ostravy, kde to dneska vypukne. Mega Kiss Party v Ostravar aréně. A pokud jste se ještě nerozhodli a říkáte si, takže bych přece jenom vyrazil, tak pojďte, rychlý rozhodnutí, jedeme, protože vstupenky budou ještě na místě a naši posluchači už se opravdu těší.
1: Ani nevíte, jak strašně moc se do té Ostravy těším. Já odpočítávám dny na sociálních sítích už od doby, kdy to bylo 200 dní.
0: A dneska je ten den D, kdy v Ostravar aréně vystoupí hvězdy našeho playlistu. Je jich opravdu spoustu. Já teďka vypíchnu tu kapelu, která s námi zatím nikdy na akci nebyla, bude to premiéra. Moc se na kluky těšíme. Britský boyband skupina Blue dneska zaspívá naživo v Ostravar aréně, tak si je pojďme alespoň takhle trošku už teďka pro

Skupina Blue na rádiu Kiss, dneska večer naživo v České republice, konkrétně v Ostravar aréně, a už za malý moment vám také prozradíme, v kolik celá show Mega Kiss Party dneska v Ostravě začíná. Buďte s námi.

0: Kiss Active Weekend.
1: Radio Kiss a vy všichni táhneme za jeden pro vás a dáváme si navzájem tipy a nápady, kam vyrazit, kde zažít pěkné víkendové dny. Tak co si třeba při sobotě udělat výlet do východních Čech? Jirko, povídej, kam se máme stavit?
2: Ahoj, kysáci, kysačky, kysáčata, moc vás zdraví, Jirka Suchovršice. Tak já moc vřele doporučuji návštěvu krásně jarně rozkvetlých Ratiboříc. Přece jenom je nádherně slunečno, je tam také moc krásně, plno lidí, panuje perfektní nálada, atmosféra, je to tam moc krásné, vřele doporučuju.
1: Děkujeme a zdravíme do Babiči na Údolí. No, pokud se vaše děti chystají k maturitní zkoušce, tak já si myslím, že byste měli vzít právě na výlet do Babiči na Údolí, aby si to pěkně prošli všechny ty místa, Starý Bělidlo, Splav, Viktorka a tak dále, aby potom měli o čem mluvit, až budou tázáni při maturitní zkoušce. Jako to se nestratí. Tady ten výlet. Každopádně by to bylo ještě jedno místo, kam stojí za to zajet, a to jsou Vodňany, kde probíhá festival o zdraví. Detaily zná Blanka.
3: Zajímavý festival se kysáci dnes koná ve Vodňanech. Jeho název je Umění být zdravý, šťastný a sám sebou. Na tomto festivalu vás čeká den plný inspirace, pohody a vnitřního naladění. Zajímavé přednášky o zdraví, bylinkách, józe i dechu a také tady nakoupíte přírodní produkty. Festival probíhá ve víceúčelové hale ve Vodňanech.
1: Ozvěte se i vy, kam povedou vaše víkendové kroky. Těším se moc na to a mezi tím vám posílám další muziku. Teď už Sigala. Hezkou sobotu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechů hromada, podmínky, parádi.
0: Lecka.
1: To má spát jako blázen, jedu po D8, člověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jak jste drážděný.
4: Dobrý den.
5: Buď vítá.
6: Buď vítá.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: kláků a pro všechny kysáky.
1: Děkujeme.
0: Ahoj, Emiška.
1: Měj se krásně, Eliško, písnička je připravená, Kamarád a Be Mine, no a nejenom tobě, ale i mamce a tátovi přeju hezkou sobotu. Buďte s námi, krásný den. Radio Kiss.

0: Ostravě. Buďte zdraví, kysáci, já jsem Lukáš Bláha, my se obvykle slyšíme v noci během jukeboxů, proto jsem rád, že můžu proniknout do éteru i takhle přes den, ale jsem tu hlavně z toho důvodu, abych vám nastínil harmonogram dnešní Mega Kiss Party v Ostravě. Tamní aréna otevírá své brány ve 4 odpoledne, o 60 minut později nastoupí Kiss Team na pódium, abychom vás nažavli warm-upem, chybět nemůžou oblíbený songy vaše i našich DJs, a pak už to úderem 18. hodiny všechno vypukne startem první hvězdy. Nenechte si to ujít, moc se na vás těšíme.
1: Mega Kiss Party live v Ostravě.

0: To nejlepší od 90. let i o víkendu na rádiu Kiss. Po 12. hodině pokračujeme s naším playlistem, ale za malý moment se taky spolu s našimi posluchači podíváme do Beskyd a to je úplně ideální místo Beskydy, protože pokud máte namířeno do Ostravar Arény na Mega Kiss Party a muziku 90. let naživo, tak si třeba chcete ještě podívat někam cestou a Beskydy to by mohlo být právě to místo, které by stálo za to navštívit. Tak detaily po pravém poledni.
1: Nové i starší hity z diskoték.

0: Rádiu Kiss. Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Knižní hrdinka Kony užívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřáva. Pouze v kinech od 7. května.
4: Nejoblíbenější hity juboxů Rádia Kiss.
5: Lunch.

0: tvůj. Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Sobotní den bude polojasný a slunečný, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
2: Hezké odpoledne z Kisu, já jsem Martin Hovorka a za malý moment se dozvíte, jak má vypadat správný víkend. Tady jsou E17.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Rádio Kiss s vámi o víkendu. Jak by měl vypadat ideální víkend? Podle mě na to neexistuje žádný univerzální recept, ale je to spíš taková jako kombinace odpočinku, pohybu a třeba i poslechu Rádia Kiss. Dejte si něco dobrýho do bříška, zajděte si na kafe, ale dejte si jiný kafe, než si dáváte obvykle v práci, prostě aby to mělo takový ten nádych toho víkendu. No a když natrefíte třeba na cyklostezku a budete mít po ruce kolo, tak se jděte aspoň na pár kilometrů projet. I když můžete se inspirovat i naším posluchačem, který má o svém víkendovém plánu jasno.
1: Ahoj Marťas, tak já to mám jednoduchý. Já vytáhnu grill, dám tam maso, vlezu si do výřivky a žiju. No a jinak teďka už od 6 od rána jsem na zahrádce, pojedu záhony, abych si to pěkně připravil všechno a mohli jsme si dát zase domácí zeleninku. Tak čau, Franta.
0: To zní naprosto skvěle, Franto. I tobě přeju hezkou sobotu a z Rádia Kiss posíláme další muziku. Hrajeme to nejlepší od 90. let. Teďka Kato a pak taky DJ Sammy. Tak ať se vám skvěle poslouchá. Hezkou sobotu.

0: Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss a my naprosto přesně víme, kde se co šustne, kde se co koná, v kterém koutu České republiky. Teďka si uděláme výlet do západních Čech, protože i tady odstartovala lázeňská sezóna. Blanka ví, v jakém městě a hlavně, co se bude při takovém otevírání lázeňské sezóny dít.
2: Město Mariánské Lázně Kysáci otevřelo další lázeňskou sezónu. Program je celý víkend, takže pokračuje i dnes. A to hudbou a dílnami pro děti a také stánkovým prodejem v hlavní ulici.
1: Mariánské Lázně, to je to město, jak tam mají tu zpívající fontánu. Je to moc hezký město, je tam dokonce lanovka. Taky ty miniatury tam mají v Mariánských Lázních, miniatury České republiky. No, myslím si, že ani víkend nestačí k tomu, abyste si to místo a to okolí prohlédli dostatečně. V každém případě Mariánky dobrý tip, děkujeme Blanko. A pokud máte namířeno i do Ostravy na Mega Kiss Party, která startuje už dneska v 5 hodin odpoledne v Ostravar aréně, tak to vemte přes Beskydy, kde mají skvělou bobovku.
3: Ahoj, to je Pinťa Frýdek, zdravíme všechny kysáky, jedeme s manželkou a s dcerou na bobovku do Čeladné, krásně, jdeme si to nádherně užít, tímto je moc zdravý, my vás všechny a vzkazuji, že je miluju.
1: Čeladná bobová dráha zažil jsem před pár lety a moc mě to svezení bavilo, takže i za mě samozřejmě palec nahoru. Teď další muzika, čeká nás Becky Hill i Model Talking a v průběhu této hodiny se přihlásí i Martin Hájek, protože i on je součástí týmu, který se aktuálně teď přesouvá do Ostravy na Mega Kiss Party.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky po celý víkend.

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Rádio Kiss miluje devadesátky, právě proto dneska pořádáme tu devadesátkovou akci plnou hvězd z této éry. Jedeme do Ostravar Areny, ale nejenom devadesátky hrajeme na Kissu, my máme moc rádi i muziku, která bodovala v hitparádách v miléniu. A teď se vlastně v té následující písni sejdou rovnou obě dekády, protože Mr. Wayne, Culture Beat, to je klasika 90. let. Ovšem, pak v miléniu vznikla nová verze a ta se jmenuje Mr. Wayne Recall. Tak tuto novější verzi hitu od Culture Beat si dáme právě teď jakožto pozvánku na dnešní večerní poslech Rádia Kiss, kdy tu za mikrofonem bude řádit DJ Basslicker a ten vás provede horečkou sobotní noci. Ty největší taneční pecky od 90. až po současnost v našem sobotním hudebním speciálu, který startuje v 7 hodin večer. Culture Beat do tohoto výběru rozhodně patří, tak si je pojďme pustit. Mr. Wayne. Verze 2003. Radio Kiss.

0: Tady v Ostravě.
1: Milé kysačky a milí kysáci, i chvilka pro mě. Od mikrofonu vás zdraví Martin Hájek a o Ostravar aréně, kterou dneska máme. Jsme už toho namluvili opravdu hromadu, jak se tam dostanete, kde můžete parkovat a tak dále. Mluvili jsme tady i o kapelách Venga Boys, Two Unlimited, Eiffel 65, Corona a další. Jsou to opravdu skvosty a já jsem se tak zamyslel na dobu, to znamená, řekněme to první desetiletí, o kterém tady mluvíme, což jsou devadesátky, jak jsme to tenkrát přijímali, tu muziku v rámci našich prvních lásek, prvních rozchodů, rozvodů, prvních aut, který jsme si pořizovali na leasing. Byla to prostě krásná doba a já mám pocit, že jsme si to vlastně vůbec neuvědomovali a že si tu euforii devadesátek uvědomujeme až dneska, kdy právě retro má svůj vibe a tak bych chtěl říct, že si to dneska všichni užijeme a vy, kdo do Ostravar arény nemůžete dorazit, byť z důvodu, že nemáte čas, jste v práci nebo to máte prostě příliš daleko, tak se na vás budeme těšit někde jinde. A rozhodně vás nenecháme na sucho, protože když samozřejmě budete s Rádiem Kiss, tak to nejlepší od devadesátek dostáváte 24/7. Každopádně říkám, kdyby náhodou jsme se neviděli v Ostravar aréně, tak brzy určitě někde jinde. Moc vás všechny zdravím a užijte si dnešní sobotu.
0: Mega Kiss Party live v Ostravě.

0: Ladíte Radio Kiss, za malý moment už 13. hodina. My se tu vystřídáme, protože celé dnešní odpoledne budete ve společnosti Víti Lesáka. Ten pro vás bude vysílat. Já se z našeho přenosového vozu už musím pomalu přesunout do zákulisí Ostravar Arény, abychom nachystali poslední detaily a aby v 17 hodin mohla odstartovat celá show v Ostravar Aréně. V každém případě Mega Kiss Party začíná v 17 hodin a to je nejvyšší čas, abych ze sebou něco udělal. Asi nějaký gel pošlu do vlasů, prostě aby mi to tam večer slušelo. 12 hvězd 90. let, celý tým moderátorů a DJů Rádia Kiss. Takový bude dnešní večer v Ostravě a my se na vás, kysáci, moc těšíme. Nicméně zítra, až se proberu ráno na hotelu, tak se přihlásím, protože o můj hlas rozhodně nepřijdete, kysáci. Těším se na vás a přeju parádní víkendování.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
2: A teď už se beru otěže do vysílání. Já, tak pojďme se podívat, jak vypadá doprava krátce před 13. hodinou. D5, 14. kilometr na Prahu, hlásí dopravní nehodu. Další místo, kde se bouralo, je Zlín, ulice Pod Mlýnem, další Havlíčkův Brod, Žižkova, Liberec, Kašparova a ještě Jablonec nad Nisou, Arbesova. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli info ze svých cest, tak nám určitě dejte vědět přes kysáckou aplikaci. Šťastnou cestu.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: V kinech se co nevidět objeví novinka od bývalýho manžela Madony, věhlasnýho Guy Ritchieho. Na velký plátno přichází vysokooktanový akční thriller, který se odehrává v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Sledovat v něm budeme dva specialisty na extrakce, kteří operují na hraně legálnosti. 21. května v kinech. Čekujte Šedou zónu. Pro Kiss Katka Čepelíková.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
6: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu, ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
3: Minutku po 13. s váma na Kisu už Vítě Lesák přeju krásnou sobotu, všechno nej, všem ctiborům mají svátek. Bude to dneska hrozně našlapaný, hrozně moc, ale podrobnosti dám až za několik málo okamžiků. Sunrise Avenue a Paul Van Dyk.

Dneska je den ztracených ponožek, co si budem povídat, pračky jsou pěkný, mrchy, dáte tam dvě ponožky, vyndáte prádlo, máte jenom jednu, tak týden čekáte, jestli se náhodou nezjeví, nic se neděje, tak ponožku jednu vyhodíte a za 14 dní se někde záhadně zjeví ta chybějící. Tak doufám, že to máte úplně stejně. Dnešní odpoledne na KISu bude hodně našlapaný, ano, Ostrava, to je jasný, ale pro ty z vás, co tam nemůžete, tak pro vás mám cenu útěchy. Ještě to tady musím dovařit, takže mi dejte čas, ale do té doby dáme i spoustu muziky, toho nejlepšího od 90. let, třeba Scooter, Eric Pritz a v tuhle chvíli i Rosé a Bruno Mars. Rádio.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Scooter a Break It Up, muzika, která právě teď dozněla na Kissu. Díky vám všem, kteří se zapojujete do Kiss Active Weekendu a dáváte vědět, kam vyrážíte. Děkuju i Kubovi, který poslal svoji hlasovku. Tak Kubo, kam zveš?
2: Ahoj kisáci, tady Kuba. Chtěl bych vás pozvat, kdo nic neděláte v sobotu a jste Opava lomeno Ostrava, tak Opavě je opavský Majáles, který je za free a hraje ta Pem Rabbit a spoustu dobrých studentských kapel. Myslím si, že to bude dobrý zážitek a dobrý večer. Čau, Kuba.
1: Kubo, děkujeme. Za chviličku dáme jukebox 210-323-323. To je telefon do studia. Můžete vyzkoušet i naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Marlon Rudet a v tuhle chvíli Sub Focus.

0: Ano, další porce víkendového juboxu je nachystaná v tuhle chvíli už na 210-323-323. Míša, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak vypadá tvoje sobota, prosím tě, popiš nám to.
1: Prosím tě, moje sobota je právě na dálnici do Ostravy.
0: Hezky, pěkně. A co ti teda zahraju na to, aby cesta byla poklidná, protože cesta po D1 je většinou vždycky peklo?
1: No, je to trochu dálnice do pekel, ale zahrajeme si Eiffel 65, protože na ty se dneska těšíme všichni úplně nejvíc.
0: Blue Debedy, mám to nachystaný, přeju šťastnou cestu, měj se krásně a zas někdy, ahoj.
1: Dobře, čau.
0: A pro vás ostatní, co nemůžete do Ostravy, pozor, mám cenu útěchy a dáme si ji už po 15. hodině, tak vydržte.

0: Vaška sobotní noci a DJ Baselicker.
1: Ano, horečka sobotní noci už dneska. A ten zmetek nechtěl říct, co tam bude. Ale nakonec to dodal. Alesso a Pendulum Fate. Z klasiky si dáme třeba i Scooter. Novinka od Armina van Burena. A klasika od Underworld. Tak to je malá ochutnávka toho, co si střihneme večer od 19 hodin v horečce sobotní noci s DJem Baselickerem.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme na silnice, jak tam to vypadá, je toho docela dost. D8 hlásí dopravní nehodu na 37. kilometru ve směru na Ústí. Další místo, kde se bouralo, je Hradec Králové Dykova. V Klatovi tam je dopravní nehoda na náměstí Míru, v Plzni dvě dopravní nehody, ulice Na Sudech a Sukova. A ještě se bouralo obci Litovel, ulice Sušilova. Zapomněl bych taky na hlasovku od Marka, bohužel nevím, kde to je, tak snad budete vědět.
2: Nazdar Víťo, tak právě tady kroužím po našich místních polňačkách. Je to průjezdný, nikde žádná nehoda, akorát crnčí policie a zajíci tady trošku stavěj a měřej, tak bacha na to. Čau.
1: Děkujeme a šťastnou cestu.
0: S DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
3: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
4: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
7: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu, ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
1: Minulý víkend nás počasí pěkně nalákalo, teď už to není žádná hitparáda, tak doufejme, že do budoucna to bude lepší a můžu slíbit, že nejlepší to bude teď na Kissu. Two Unlimited.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

odpálíme pro vás všechny, co nemůžete do Ostravy z jakýhokoliv důvodu. Mám, myslím, dost adekvátní náhradu, ještě potřebuji zhruba 5 minut, takže opravdu bude to na poslední chvíli, ale věřím, že se máte na co těšit. Těšit se můžete i na další hudební legendu, která pravděpodobně ráda jezdí na lyžích, protože si říká DJ Atomic. Ale ještě předtím, než se k ní dostaneme, tak samozřejmě i tipy, kam můžete vyrazit. Díky za ně, že je zasíláte přes apku. Za chvilku pustím i další akcičku, která se koná dneska večer. No a dáme třeba Dance, dáme Touch a nebo Taylor Swift. Hezkou sobotu přeju. Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ano, dáváte si Kiss Active Weekend na Kissu a co nás čeká v tuhle tu chvíli, tak rozplyneme se trošku po republice, protože první akce bude hasičská a oni nám řekne něco Martin, tak povídej Marťas.
2: Dneska se koná akce hasičská dětská fontána Jezero Kristýna u Hradku nad Nisou ve 22 hodin. Martin, čau.
1: Tak pokud to jsou hasiči, tak to bude zábava až do časných ranních hodin. No ale je pravda, že máme sice krátce po čtvrt na tři, ale něco bych polknul. Terko, nemáš tam něco?
3: Zveme vás na dnešní Pojezfest v Ostravě. Vychutnejte si nálož lahůdek Severní Moravy a Slezska. Ať už jste vegani, milovníci masa, nebo máte rádi sladké, přijdete si na své. Ochutnejte, jak kvalitní gastronomii severovýchod České republiky nabízí.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

Připomeňte si dobu, kdy vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu Kiss.

0: na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.protex.cz

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ano, horečka sobotní noci už dneska od 19 hodin s DJem Basslickrem a je pravda, že pokud chcete jako DJ si vybrat nějaký pseudonym, nějaký jméno, tak samozřejmě musíte koukat kolem sebe, abyste náhodou se nesešli dva, dá se říct, DJové se stejným jménem, protože to je potom jako hodně blbý. Já tady mám DJ Atomika. Asi vám to nic neříká, ale i v Čechách máme DJ Atomika, akorát ten má na konci C, jako DJ Atomic. Zdravím Milana, bývalýho DJ, momentálně je to pilot vrtulníku. Tentokrát si uděláme výlet do Rakouska, odkud je tenhle ten borec DJ Atomic. To byl chlapík, který v jednu chvíli rozjížděl ty nejúspěšnější diskotéky v Rakousku. A v roce 2003 přišel s touhletou peckou, která se začíná roztáčet. A my si ji dáme v hudebních legendách právě teď na Kissu. DJ Atomic, Boom, Shak, Raka.

0: lepší než originál.
1: I během prodlouženého víkendu můžete hlasovat o lepší než originál. Ve čtvrtek vykopnul svůj výtvor do éteru Patrik Peltán. A kdybyste náhodou nevěděli, o co šlo, tak buď vám teď dám malou ukázku, a jakože ji dám.
2: Horký, že slíže!
1: Samozřejmě celý kousek si můžete poslechnout na našem webu Kiss.cz, kde se zároveň i hlasuje. A vy rozhodujete, jestli lepší nebo horší než originál. Výsledky už pondělí ráno, krátce po 7:30. Tak jsem docela zvědavej, teď Puff Daddy a Faith Evans.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Radio Kiss, počasí.
3: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu, ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
4: Za 4 minutky to tady na Kissu pořádně rozpumpujeme, tak nachystejte se, party začíná už za pár okamžiků. Předtím ještě Khaled.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: party v Ostravě. Je vás spousta, který se nemůžete dostavit, máte to daleko nebo jakýkoliv důvod. Nevadí, byly tady i dotazy, jestli by nešel náhodou třeba stream živě. Hele, úplně nešel kvůli autorským právům, to je docela jako problém. Nicméně na poslední chvíli mám pro vás záchranu. Je pravda, že mi to dalo trošku zabrat, ale pro ty z vás, co nemůžete vyrazit, tak následujících 9 minut bude mix. Bude mix pořádnej těch skvělejch devadesátkových věcí. Na KISSu je to nachystaný, připravený, tak jedeme.
1: Radio KISS.

0: KISS Active Weekend.
1: A máme tady další tip, kam byste mohli vyrazit, a je pravda, že já to takhle stiším, protože občas si oddechnout a prostě vůbec nic neřešit, vyčistit si hlavu. No Blanko, povídej, co tam máš.
2: Zajímavý festival se Kysáci dnes koná ve Vodňanech. Jeho název je Umění být zdravý, šťastný a sám sebou. Na tomto festivalu vás čeká den plný inspirace, pohody a vnitřního naladění. Zajímavé přednášky o zdraví, bylinkách, józe i dechu. A také tady nakoupíte přírodní produkty. Festival probíhá ve víceúčelové hale ve Vodňanech.
1: Už za chvilku si dáme další víkendový jukebox, ale ještě předtím třeba Botox, anebo i Timmy Trumpet. Not a place.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: My jsme si vymysleli, že budeme mít svoji vlastní obec a zjistili jsme, že bychom v ní nebyli sami.
2: Kiss Village se prostě ujmula.
1: Co byste tam dělali?
3: Já bych byl místní zloděj, aby obecní policie měla co dělat.
4: Tak já bych tam chtěl být gynekologem.
5: To bude vyvážet septik. Já bych se toho ujmul.
6: Já bych chtěl být manžel od Míši a bylo by to super.
1: Ale bys pomocníka manžela, hele.
7: Já bych si v kysácké vesnici otevřel nevěstinek.
2: Sonja bude na recepci.
8: Tak jestli byste ještě nescháněli místního opilce, já bych se toho chopil.
9: Já se tam hlásím jako psychiatr, protože jak vás tak poslouchám, tak to je tady pacient vedle pacienta.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
3: Radio Kiss. Be happy.

0: Dua Lipa a Houdini. Právě teď na Kissu a vyčarovali jsme další víkendový jukebox.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
0: Na telefonu už zdravím čaroděje Honzu, ahoj.
2: Ahoj, já tě taky zdravím.
0: Jaká je sobota u tebe, povídej.
2: Ale dneska trávíme čas doma, sedíme, pivečko, pohoda.
0: Klídeče, grilovačka bude.
2: Jasně tak, určitě.
0: Tak co jsme vybrali a komu pošlem, povídej.
2: Ale bylo by to 36 Paradox.
0: Jasně.
2: A bylo by to pro všechny Boletický, tady pro naši hospodu. Chodíme tam rádi do Ria, takže pro všechny tam. A hlavně taky pro tebe. A
0: dík
2: těm Kysákům a i do raního Kysu.
0: OK, tak zdravíme i do Ria, třeba i Ria de Janeiro, mějte se tam dobře, kucí. Hrajem 3-6 do Parado. Měj se krásně, čau.
2: Taky díky, ahoj.
1: Top.

Kisu. 15:48 aktuální čas. A teď informace, kterou jsem objevil na netu a trošku je mi z ní špatně. Je to teda průzkum na 12 respondentech, kteří odpověděli, že 4 z 10 lidí by se vyspali s robotem.

Nevím, mně to přijde jako trošku zvláštní představa, že přijdete domů, tam na vás čeká něco takovýhleho, tak se slíkni, tady se lohni, ne, na bok si lehni. Čo? Nevím, se mnou to vůbec nic nedělá, dělá to něco s váma, doufám, že ne, doufám, že týhle doby se vůbec nedočkáme.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Rychlý pohled na silnice, jak to tam krátce před 16. vypadá. 3 dopravní nehody, Liberec, Dvorská, Zlín, Podvesná a Děčín, ulice v Sídlišti. Z dopravy je to všechno, jestli máte info ze svých cest, dejte vědět přes naší jabku. Šťastnou cestu!

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu, ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
5: I po 16. s váma na KISu Vítělesák přeju krásnou sobotu a sázím další pecky do vašich uší Takabro a Takata a Bon Jovi It's My Life.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Pro a Takata Nakisu. Já jsem před chvílí byl se akorát udělal kafe. Nejsem tady sám, představte si, všichni tady odsaď vypadli z kysu. A koho jsem tady potkal? Naší zprávařku Terku Jandovou. Říkám, co tady děláš? No já si sem jdu něco ještě udělat, tak jsem úplně v šoku, že tady nejsem úplně sám. Za chvilku se totiž přesuneme ještě na poslední vstup do Ostravar Arény, kde v 17 hodin startuje Mega Kiss Party, tak doufám, že budeme mít štěstí na spojení, uvidíme. A ještě předtím taky další tip, kam můžete vyrazit, a konkrétně to bude akce, kterou moderuje Kuba Krabáč a Radek Hrdina. Ale podrobnosti až za několik málo okamžiků. Black Eyed Peas, Korona a nebo Sigala, tak to je muzika, kterou si na Kissu dáme právě teď.
1: Radio Kiss.

0: Mám jeden opravdu zásadní závod, který dneska odstartoval a odstartoval ho i Radek Hrdina a zároveň se i toho závodu bude částečně účastnit. Vltava Run je štafetový běžecký závod dlouhý 375 kilometrů, běží se ze Šumavy do Prahy. Cesta vede po turistických stezkách, silnicích 2. a 3. třídy, Národním parkem Šumava, u vody, lesem, kolem vltavských přehrad a mohl bych pokračovat dál a dál a dál. Finále je samozřejmě zítra a celou akci uvádějí Kuba Krabáč a Radek Hrdina. A Radek se nechal přemluvit, že část trasy poběží. Tak kdybyste chtěli vědět, jak to dopadne, zítra byste měli být na místě. Podrobnosti máte na vltavaran.cz. Dejte vědět, pokud v pondělí Radek nedorazí, tak pravděpodobně nožičky to odnesly.
1: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Legendy horečky sobotní noci, tam máme rádi i všechno od Saši Lapesena, což je DJ Saš, kdybyste nevěděli. Možná si myslíte, že je to jenom jeden člověk, ono to tak úplně není pravda, protože co se týká nový muziky a tý studiový produkce, tak to dělá s Ralfem a Tomasem, ale je pravda, že za mixážním pultem vždycky uvidíte jenom DJ Saše. A my se teďka zastavíme v roce 1997, kdy sebral zpěvačku Sabine Oms a přišli do světa se singlem, který se jmenuje Encore une fois.

0: právě teď na Kisu. No a juknem do Ostravy, jak to tam vypadá?
1: Mega Kiss Party v Ostravě.
0: Tak můžu tajně, v 16 hodin se otevřela Ostravar Arena, v tuhle tu chvíli už se to začíná plnit a náš kysácký tým začíná přesně za 30 minut. Na telefonu naše sonědlo, Soňa Ede, ahoj!
2: Čau, Víďo, ahoj, já tady samozřejmě nejsem sama, já jsem tady i se svými kolegy a taky s kysákama, kysáci jste tady, ahoj!
0: Takže koukám, tak nálada dobrá.
2: Tady už se to začíná celý plnit, samozřejmě, my se jdeme potit s našima kysákama, je tady nádherná atmosféra, všichni se těšíme a jsme zvědaví, jak to dneska dopadne, ale doufáme, že dobře, že jo?
3: My jsme všichni nadšení, člověče, už padly první drinky a dokonce jsem si už hodil i gel na vlasy, takže jsme i krásně vyoutfitovaný.
0: Počkej,
2: a pozor, Lenička, Lenička si boholila nohy.
3: Přesně
2: tak, žádná chlupáčová dneska.
0: Bez chlupáčová. Já jsem docela zvědavý na ten zejce, kdy Martin vlastně bude vysílat z toho, z hotelu, tak to bude docela, si myslím, taky dobrá zvěř, že?
2: Jo, jo, Martin, už jsem vzal všechny propriety sebou, mikrofon tady má, veď?
3: Přenosové studio, přenosový vůž, zítra od 7 od rána samozřejmě vysíláme z hotelu.
0: Hezky, pěkně. Tak vážení, ať se akce vydaří, ať si to maximálně užijete a já vám teďka skrz éter pošlu jeden motivační song, OK?
2: No jo, my se těšíme. A ty dorazíš kdy, prosím tě, Vítěz?
0: Prosím tě, já nedorazím, protože co? Protože zítra vysílám.
2: Přesně, s Martinem.
0: Prosím tě, to...
2: za tebe.
0: Hele, radši ne, protože s Martinem na hotelu to je vždycky nějaký průšvih. Radši ne, hele. Jo?
2: No tak jo.
0: Hele, mějte se tam, užijte si to a speciálně pro vás do šatničky. Mějte se, čágo, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj, ahoj.

0: nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer na Radio Kiss.
6: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřáva. Pouze v kinech od 7. května.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
8: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
9: Chtěla bych vám říct, jste to rádio na světě. Poslouchám non-stop, nejlepší.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
10: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
11: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu, ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
12: A na start dalších 60 minut na Kissu dáme velkou, velkou českou vzpomínku. Kalhoty dolů, čepici na hlavu, chaos, vodopády. Hezkou sobotu přeju.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

Dneska jsem poprvé viděl videoklip, ve kterém je opravdu hodně stroboskopů, samozřejmě nic pro epileptiky, BB Rexa a Fatals. New Day Religion u nás na KISu je 17.07 aktuální čas. No a jelikož máme víkend, máme sobotu, no tak co? No jasně, dáme si další víkendové juboxy. Už za pár okamžiků můžete provětrat telefonní linky 210 323 233, a nebo taky zkusit naší kysáckou apku, kam nahráváte hlasovky, odesíláte a pak už se jenom počkat, jestli zazníte. Muziku můžu odtajnit, to není nic tajného. Každopádně to nej od 90. let, Captain Jack, Jason Derulo a v tuhle chvíli i Sidino and Doka. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Sobota podvečer na Kisu, další víkendový jukebox a na telefonu už Zuzka. Zuzko, ahoj.
2: Ahoj.
1: Vy jste měli nějakou dámskou jízdu, že?
2: Skvělou, jasně.
1: A určitě jste jeli někam za kulturou.
2: Za kulturou na Moravu.
1: A co jste navštívili za kulturní památky?
2: Prosím tě, Vinařství Fabikovič.
1: Takže návštěva stála určitě za to, co vám zahraju na tu cestu, povídej.
2: No tak jako vzpomínku na Moravu.
1: Moravu. Jenom pro vás, nebo chcete to ještě někomu věnovat?
2: Prosím tě, hlavně pro Leu, Táňu, Marťu, Tomíka a Klárku a všechny z Vinařství.
1: Ok, tak zdravíme, hrajem pro vás, mějte se dobře a zase někdy na Kisu, ahoj.
2: Díky moc, čau.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jasmenem je zahrát si na bubeníka. Do činelu, který máte tady ve studiu, musíte udeřit ve stejnou chvíli, kdy bicista Whitney Houston do bubnu. Ten, kdo prohraje, ten musí olíznout tomu druhému chodidlo.
0: Jasmen.
1: Seš připravená?
2: Jo.
3: To jsi napočítala teda.
1: Držte palce Patrikovi. Bude mučit Patrika Peltana.
2: Nebudu to dělat. Nebudu to dělat.
3: Víš, že pro mě to taky je trest, pojď.
2: Dobře, tak jo, tak jdeme na to.
3: Bože, to byl jak slimák, kdyby jsi rošla.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: show Rádia Kiss.
1: Uděláme si taky výlet na náš web kiss.cz, kde je záložka Kiss Shop. Tam byste se měli podívat, protože je tam pár žhavých kousků, konkrétně nové triko, nová mikina a dokonce i set triko s mikinou. Samozřejmě, když se nám blíží ty letní měsíce, tak přichystaná i kysácká osuška a nebo kysácké třetinky, případně pro všechny pyromany i kysácký zapalovač. Je tam toho spousta, jukněte na to, kiss.cz, záložka Kiss Shop.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Čas na další víkendový jukebox uzrál právě teď a beru vaše apky, konkrétně třeba tu Alešovu.
1: Zdravím všechny, tebe Víťo, všechny kysáky, všechny lidi, co poslouchají Radio Kiss. Chtěl bych tě poprosit, mohl by si zahrát nějakou peckovou devadesátku, diskotékovou pro moji Símu, která teďka uklízí v koupelně. Jenom bych jí chtěl říct, že ji miluju. Děkuju.
0: Krásný vyznání, tak pojďme si hodit lehce křápem, jak se říká.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě na silnice, jak to vypadá krátce před 18. hodinou. D1 hlásí dopravní nehodu na 196. kilometru ve směru na Prahu. A ještě jedna dopravní nehoda vám bude komplikovat vaše cesty, a to v Ostravě v ulici Bohumínská. Jinak na silnicích klid a mír. Šťastnou cestu.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.
5: Tento týden je to 9 let, co nás upustil tenhle geniální muzikant, na kterým jsem jako mládě docela slušně ujížděl, když mi bylo 16, moje první CD od něj. Robert Miles právě teď na Kissu One and One.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
2: Be happy.
3: Shine bright like a diamond.

0: Rihanna a Diamonds, to je muzika, kterou jsme si teďka dali na kysu. Za chvilku si dáme muziku dle vašeho gusta, protože víkend pokračuje a dáme i další jukeboxy 210-323-323, telefon do studia, anebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. A v tuhle chvíli jsem rád za znovu skříšení týhle skvělý věci. Polkín a Aquagen Eternity.
1: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single...

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: A další víkendový jukebox je tady právě teď a na telefonu už čeká Tomáš. Tome, ahoj.
2: Čus.
1: Já jsem rád, že jsi vybral takovýhle peklo.
2: No, dá se tak.
1: No, je to takový trošičku rychlejší, co si budeme povídat. My jsme se bavili i mezi éterem, než jsme šli do vysílání, tak samozřejmě i o jednom z nich, Marlon Hofstadt, protože to je vlastně originál jeho a hraje to v klubech a je neskutečný, jak ty lidi v těch klubech tu písničku zpívají s ním.
2: A to je o tom, jako lidi si tu písničku mají nejenom poslechnout, ale i užít, jo? To je další věc.
1: Tak ty si ji teďka na 100% užiješ, podání Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstadt, Machina Time, tak komu pošlem, povídej.
2: Takže pošleme to všem, co cestují stejně jako já, co jsou za volantem, co musí být v práci a i těm, co si jen tak užívají soboty.
1: Hezky, pěkně. Počasí si myslím, že dneska úplně ideální. Vidím to, že možná ještě večer něco hodím na grill. No, necháme se překvapit. Každopádně hrajem pro tebe, šťastnou cestu a zas někdy. Ahoj.
2: Děkuju, hlavně se ahoj.
1: Čau, čau.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Ano, pondělí až pátek, 7 ráno na Kissu, hrajeme až o 7000 korun. Soutěž, která tady je až do konce roku 2026. Zájem od vás je enormní. Všichni by chtěli, aby jsme vám hodili koskou, protože je tady koska, kterou hodíme a násobíme krát 1000. Takže když vám padne jednička, vyhráváte 1000 korun, čtyřka 4000 korun. A kdyby vám náhodou padla šestka, dostanete bonusovku. Je to za 7000 korun. Peněz je dost, rozdávat se bude. Důležitý je mít trošičku štěstí. A musím taky připomenout jednu důležitou věc. Odpočněte si, protože...
2: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Jsme před branami finále, 19. za pár okamžiků, nadrženej DJ Bassliquor a s ním další horečka sobotní noci, tak klídek, ještě se uklidníme, pro dnešek taky závěrečný jukebox, ten víkendový, Matés, ahoj.
1: Ahoj Víťo, tak dnes jsme navštívili výstavu veteránů, teď se akorát chystáme grilovat, tak nám prosím tě zahraj nějakou k tomu pecku. Díky, Matés, zdravíme z Rakouska.
0: Čau. Taky zdravíme, Krťásek.
2: Čouky, čouky, tady Krťásek. Já bych chtěl poslat nějakou dobrou taneční muziku pro moji ségru, která dneska slaví narozeniny, její 33. A chtěl bych to poslat všem, co dneska mají narozeniny, sedí doma u grilu, poslouchají vaše skvělý rádio a pro vás do rádia. Díky, Krťásek.
0: Děkujeme, Vítě Lesák se rozloučí, popřeju vám krásný sobotní večer a zítra odpoledne se opět na vás budu těšit. Mějte se, ahoj. Jeho!

0: Filmové tipy.
1: Na Apple TV Plus se objevil nový sci-fi film Distance. Snímek vyprávějící o těžaři asteroidu, který ztroskotá na cizí planetě a musí překonat nehostinný terén, aby zachránil druhou přeživší v únikovém modulu. Jenže to nebude tak snadný. Dochází mu kyslík a všude jsou neznámí tvorové, který po něm jdou. Hezký koukání přeje z KISu Katka Čepelíková.
0: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Duren Duren, poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Teda musím říct, že to mě vystřelilo z kopaček. Hned má člověk lepší úplně náladu.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: Čágo, bylo šílenci, hej houpa zmeni, těpéro vám všem, který ladíte Radio Kiss, je to tady. 9. květe 2026, dneska Ostravar Arena a samozřejmě 90s Mega Kiss Party Live. No ale já tady samozřejmě dneska mám přenosový vůz a jedu na plný pecky s váma všema, protože bez vás by to nešlo. Takže já jsem pyšnej na to, že mě posloucháte a že ladí celá Česká republika. Blimchen, ich bin wieder hier bei dir, to je písnička, která nám to dneska pěkně odpálí a zároveň vlastně původně rozala Everybody's Free, taková krásná vytuňávka, kterou si dali na paškál i skutři, který vlastně zremixovali tuhletu věhlasnou věc. Takže dáme si Blimchen za chvilku Rednecks, no a dáme třeba i Mighty Dub Cats. Na to se těší. Basslicker in the house.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Jdeme se krásně podívat do roku 1995, kdy se na všech kazetách i nejrůznějších platformách objevila tato věc, který se říkalo jednoduše Arin Tin Tin Tin. Mě bavila. Měli ji na paškále německo-rakousko-francouzský projektanti Mighty Dub Cats. A tato hit titovka přežila snad úplně všechno. Jela i v klubech Ministry of Sounds ve Velké Británii a po celé České republice. Tam jsme to milovali úplně nejvíc. Takže Mighty Dub Cats a jejich Magic Carpet Ride. Právě teď a za chvilku výborný tip na Dvorce sobotní noci.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Bravo Maestaya. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

0: Miluju novinkovou žavou muziku a taková vás teď přivatuje v našem vysílání rádia Kiss. Jdeme si dát fenomenálního borce Alessa, taky Pendulum, drum and bassový projekt, který to dneska pokoří s hitovskou Fate. Ano, hit, který třeba jel na Tomorrowland Winteru, byl to jeden z nejhranějších hitů i několika remixů tam zaznělo a myslím si, že tato písnička vás teď hudebně obohatí a dostane vás tam, kam přesně chceme na rádiu Kiss. Tak věřím, že budeme dělat radost, protože zásadní hudební novinka typ na hit je tady. Ano, Fate a Pendulum na Kissu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: Horečka sobotní noci stále bije na poplach v éteru Rádia Kiss a v tento okamžik si jdeme dát DJ Antoana a jeho krásnou hitovku Bella Vita. Tak jako pro všechny, kteří mají rádi život, protože žijeme jenom jednou a stojí to za to, tak DJ Antoine ze Švýcarska, který je v současnosti nejuznávanějším producentem právě hodinkářským území. Je pravda, že svýho času to byl DJ Bobo, teď už je to DJ Antoine. No tak ho zdravíme a jdem se opustit na Kisu.
1: Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

0: redakce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
0: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Opět si tady otevřeme zase hudební další figle, který vám tady DJ Basicr namele. Máme po 20. hodce, tak vás opět zvu k tomu, abyste přilepili svoje ušní bolce k Rádiu Kiss, protože horečka sobotní noci je tady samozřejmě od 19. do půlnoci. A v tento okamžik za náma třeba Max, jejich No More, a my si jdeme dát vyhlasnou věc s názvem Opičí tanec. Dřív se tomu tak říkalo. Puffendor, where are you? Pro všechny vyřvance. A taky jste chtěli novinku od Illenium a Davida Getty. Jejich Die Living hit, který teď cupuje všechny taneční parády po celém světě. No tak si to dáme na Kissu, jak jinak. Já to jinak neumím. Chci vám tady hrát to nejlepší, co jenom Radio Kiss a taneční muzika nabízí. V horečce sobotní noci s DJem Basicrem.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Solid Base, Mirror Mirror, zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi, anebo mi řekni, kde na tom světě nejkrásnější, na ty to nejse, že jo. Tak to je přesně ono, co nechceme my slyšet. Ale dáme si je. Před náma vlastně i Avicii The Nights, jeden z těch hitů, který za poslední dobu opět kraluje hitparádám, protože na TikToku putuje virální video, který se právě Aviciimu věnuje. No a dáme si třeba i Gigi D'Agostina, Un Giorno Credi, to je Protomíka, Lukina, Fáňu a Lucu, naplý pecky na kysu, jdem si dělat radost, hej ho!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Správňácký tip na hit. Teď pěkně pojede. Jak to máte rádi? Ano, Animalisa Bad Angel hit, který ještě ukáže svoje drápiska. A je ta zásadní novinka, která třeba na Tomorrowlandu Winteru probourala díru do světa. Spousta lidí sdílí, spousta lidí je miluje a já se tomu nedivím, protože když ji miluješ, není co řešit. Takže nejnovější věc, tip na hitorečky sobotní noci Anima a single, který vás rozseká. V tom nejlepším slova smyslu.
2: Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.
2: Radio Kiss.

0: Let the beat control your body. Pěkně budeme pomaličku uzavírat druhou hodinku Horečky sobotní noci. Snad jste si vybrali nějakou tu svoji oblíbenou skladbičku. A já chci tady poděkovat Rozárce, která mi poslala zprávu. Hele, Bejslikre, prosím tě, chci ti říct jednu věc. Ty jsi tak rozjetý, že to nechápu. Poslouchám tě už vlastně od tvých prvopočátků na Kysížní Čechy, co jsi vysílal. A je to neskutečný, já si říkám, jestli někdy zestárneš. Hele, Rozárko, já nevím. Vždycky mě nabijete vy všichni, kteří jste tady. A tady máš přání, jestli bych nezahrál písničku z roku 2008, Scotty a Black Pearl, čili Černá perla, protože má Rozárka ráda Piráty z Karibiku. Tak já ti je tam posílám. Jenom pro tebe, Rozy, naplní pecky od Bejsikra na Kysu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer. Horečka sobotní noci na Rádiu Kiss.

0: 21. Ano, tak to může být někdo vedle vás, ale zároveň i hodinka, která nám tady ubíhá v éteru Rádia Kiss. Ano, horečka sobotní noci, 9. květen, stále aktuální datum, který vám tady solí DJ Bassliquor. A my se jdeme na Black and White Brothers a říct všem Put Your Hands Up in the Air. To je hláška, která je taky nesmrtelná, kterou použil do svých hitů třeba DJ Tonka, jež se stal součástí Black and White Brothers. Taky je napsal Pavel, že by rád nějaký dramec, jestli nemám, tak mám Subfocus Elevate i pro tebe, synku. Tady bude na Kissu veselo,
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.

0: Jakou muziku vám teď nachystám? No ta bude tady borec, který má rád saxofon. Kdyby řekl borec s trumpetou, tak víte, že to je Timmy Trumpet. Ten byl minulý týden v duplexu a opět zahrál fenomenálního Karla Gotta v remixu Být stále mlád. Ten jeho remix je dokonalý, škoda, že není nikde k sehnání. Už nám ho valil na Beats for Love, teď ho zahrál v duplexu a já toho Timmyho Trumpeta snad letos uvidím na Tomorrowlandu konečně. Takže tam se potkáme a my si jdeme dát toho druhého bombardiáka se saxofonem Redfu a jeho žirafí legíny, se kterýma vystupuje v Las Vegas, pravidelně má tam druhý domov, koupil si tam vilku, že jo? No tak si dáme Juicy Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle na kysu, pojďme do toho.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: Další tip na hit teď nesu vám všem, který máte rádi kvalitní muziku. Ano, hory se sobotní noci vás celé jistě šetřit nebudu ani nechci a my si jdeme dát Armin van Burena. Mimochodem, se týče Armin van Burena, tak ve středu v rámci Trends Party uslyšíte jeho exkluzivní set pro Radio Kiss. Takže středa 22 až 23 Armin van Buren a jeho set. A teď i single, který jsme vám zahráli v exkluzivní české premiéře Like a Child, hit, který jsme vám dali ve středu a on vyšel až pátek. Armin Argy, Merlo Rex, za mě jedna z největších ikon současnosti, tip na hit horečky sobotní noci. Dneska při 9. květnu Like a Child, jdeme na to.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskoték. Každou sobotu večer. Horečka sobotní noci na Rádiu Kiss.

0: poslední hodinka je tady před Bass Machinem, který nás dneska čeká. 321, myslím, určitě. Jo, tak ano, jo, 321. Dneska bude v Eteru Rádia Kiss, takže doufám, že se vám to vyplácí poslouchat Rádio Kissa. Kdyby se vám to nevyplatilo, tak mi můžete tady vynadat. Každopádně, my jsme si dali Silver Forgiven. Já jsem teda chtěl zahrát Magdu Vronku, její Forgiven, překopávku, lepší než originál. Zase jsem to tady nechtěl lepší než originálovat, když jsem vám před chviličkou hrál Stamp on the Ground ode mě od Basslickra. Teď ale, Underworld pro všechny, který nosí slipy, napsal mi tady Tadeáš. Já jsem je dřív nosil, to se tak zařezávalo, to bylo tak blbý, co? Můžete mi třeba apku, vzkaz přes apku Rádia Kiss, jako co říkáte na slipy. A taky tenkrát byl ten hit, jo, od zombie skupiny, česká skupina zombie. Proč pak nenosí slipy? Jo, hippy.
1: Rádio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: píšete mi tady sami Ody na radost, že je to dneska krásný mejdlo. Já chci poděkovat všem, kteří se rádi mejdlujou, všem, kteří jsou ve sprše třeba. Poslouchej Radio Kiss. Tak bacha s tím mejdlem. Ale my pokračujeme dál, protože vlastně v Ostravar aréně před chvilkou taky vystoupili Master Boy. Jejich členem je Tommy Schlech, a.k.a. Mr. Clubbingman, a od něj já si dovolím teď zahrát jeho věc, jeho hymnu, která mě vždycky hrozně moc brala, a my jsme ji na Kisu hráli od rána do večera. Clubbingman, Another Day, Another Night.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

0: Jo. Jo, nadešel můj čas a my se budeme pomaličku loučiti s tím běžným vysíláním a dáme si ještě jedničku, ne, jedničku už bohužel ne, dvojku naší kisparády. Malé jsem to udělal number one a mrzí mě to, že jste poslali málo hlasů. WW Scooter a jejich Ray from Outer Space, taky se vás teď můžu poprosit. Tuhletu písničku, tuhletu typovku na hitovku, kterou vám teď tady na solí DJ Basecker pojďte ji posunout výš a výš v kisparádě. Kis.cz, tam budou putovat všechny vaše hlasy a teď na počest tohle songu si ho jdeme pustit na kisu. Let's go!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.
3: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Všechno jednou končí a teď vlastně poslední komerční vstup, pak už Bass Machine 321. Dneska na Rádiu Kiss, tak doufám, že si vytrhli, ne ten spaty, ale nějakou tu muziku, kterou jsem vám tady během 4 hodin odehrál. A teď vám tam nadám ještě Brooklyn Bounce Club, Bizarre, Aaron Chupu jste chtěli. A napsala mi tady Janička, že by ráda i jmeny Don't Be So Shy, takovou tu šanzonovku, že když byla ve Francii před 10 lety, tak se tam furt jako hrávalo, jestli bych to nemohl vytáhnout. Můžu! Tak Bass Machine vám to vytahuje. Na Kissu. Hey ho!
1: Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

0: gentlemen, Bass Machine, ano, jak to máte rádi, já miluji Bass Machine, který jede 321. vydání, 321, 9. květen, Ctibor má svátek, tak to budeme ctít, a dneska hodně old schoolu, protože já tady jedu z přenosového vozu na 90s Mega Kiss Party live z Ostravy, tak já tady napálím spoustu interpretů, spoustu muziky a doufám, že se budete krásně hudebně bavit. Dáme si DJ Visage, dáme si Aklánu Indiana, Aklána Hitafana, 666 Absolom, Sunbeam, Four Clubbers, Two Brothers on the Fourth Floor of Juno Remixu, dáme Trance All Stars a dáme třeba neskutečního Jorna. Takže věřím, že 321 dneska se ponese ve vašem hudebním duchu a že budete nadmíru spokojení. No a pokud nebudete i bez míry spokojený, tak se pokusím vám tady vylepšit všechno, co máte. Na Kisu DJ Basecker in the house, Bass Machine 321. Hej ho, a do nepaří s náma, paří proti nám, pojďte do mě, je po mně.
1: Bass Machine. Bass Machine. Kiss.

jsme ne tady zavřeli a rozdrtili, tak doufám, že jste si našli svoji oblíbenou skladbici, no pokud ne, tak já jsem smutný a budu tady mlátit do polštáře. Nicméně, za týden 322, trošku víc se vynasnažím s mluvou, ale je pravda, že tady pendlu a lítám na pódiu a pod něj a zase vedle. Ale mám rád kouzlo živýho vysílání při 9. květnu, takže ano, Ostravar Arena, Mega Kiss Party Live a živý vysílání Bass Machine. To je všechno Radio Kiss, takhle vám to nabízí a děkuju za to, že jste poslouchali Instagram DJ Bass Slicker, můžete mě tam vyhejtit, můžete mi napsat cokoliv budete chtít, já všechno beru a všem hrozně rád odepíšu. Miluji vás a do nepaří s náma, paří proti nám. Bass Machine. Bass Machine.

Kiss Machine. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
1: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
0: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
2: Mám to maso, něco pako.
3: A s tabákem možná?
0: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?
1: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
4: Čau Bela, mám to maso, addicted to tobacco.
2: To je dobrý!
0: To je dobrý! Raní Kiss, od 6 do 10.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Rádio Kiss. Destiny.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.